0: 8. märtsil tähistatakse rahvusvahelist naistepäeva, et tunnustada naiste saavutusi ja pöörata tähelepanu naiste õigustele. See päev on sobiv, et vaadata üle edusammud, mis on tehtud soolise võrdõiguslikkuse, reproduktiivõiguste ning vägivalla ja väärkohtlemise vastu võitlemise vallas. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on alati olnud üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja sihte. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Seekordne saade on pühendatud rahvusvahelisele naistepäevale ja Euroopa Liidu võitlusele naiste õiguste eest. Euroopa juhid ladusid soolise võrdõiguslikkuse vundamenti juba ammu enne seda, kui Euroopa Liit oma praeguse kuju sai. 1957. aastal allkirjastasid nad Rooma lepingu, milles sätestati sooline võrdõiguslikkus kui Euroopa ühenduse põhiväärtus. Sellest ajast alates on võetud vastu hulk õigusakte ja soovitusi soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks, jagatud häid tavasid ja eraldatud raha, et toetada liikmesriikide pingutusi. Mullu 28. juunil ratifitseeris Euroopa Liit Istanbuli konventsiooni. Istanbuli konventsioon on oluline vahend soolise vägivalla, sealhulgas koduvägivalla kaotamiseks. Euroopa Parlament on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest alati väga aktiivselt seisnud. Juba 1984. aastal oma teisel ametiajal moodustas parlament alalise naiste õiguste komisjoni. 2000. aastal avaldas Euroopa Liit oma põhiõiguste harta, milles sätestatakse, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõigis valdkondades. Et kõigis liikmesriikides olukorda parandada, on Euroopa Parlament võtnud konkreetseid meetmeid. Vaatame lähemalt, mida on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas hiljuti tehtud. Esmalt uurime, kuidas on lood soolise võrdõiguslikkusega tööelus. . 1975. aastal võttis Euroopa Ühenduste Nõukogu vastu meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte. Kuigi seda ei ole veel täielikult rakendatud, on tehtud mitmeid edusamme. 2022. aasta aprillis toetas parlament komisjoni ettepanekut palkade läbipaistvuse direktiivi kohta. Selle eesmärk on tagada, et ettevõtjad vähendavad soolist palgaerinevust ja lihtsustavad töötajate palkade võrdlemist. Paraku teenivad naised Euroopa Liidus sama töö eest ikka veel vähem kui mehed. Praegu jääb nende töötasu meestele alla keskmiselt 13%. Parlament võttis vastu ka uued reeglid, et võidelda seksuaalse ahistamise vastu töökohal, toetada naiste osalemist veebimajanduses ja kaotada sooline digilõhe. 2019. aastal kiitis Liit heaks uued reeglid pere- ja hoolduspuhkuse ning paindlikumate töötingimuste kohta. Reeglite eesmärk on julgustada isasid perepuhkust võtma, et naised saaksid paindlikumalt tagasi tööle minna ja seeläbi suureneks nende tööhõive. 2022. aasta juunis jõudsid Euroopa Parlament ja Nõukogu kokkuleppele soolise võrdõiguslikkuse reeglites, mille tulemusena peab suurenema naiste arv börsil noteeritud äriühingute juhtorganites. Järgmisena vaatleme naiste seksuaal- ja reproduktiivõigusi. Parlament soovib kaitsta naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist ning nõuab, et kõigil oleks õigus ohutule ja seaduslikule abordile, kvaliteetsetele rasestumisvastastele vahenditele ja seksuaalharidusele koolis. 2022. aasta märtsis võttis parlament vastu resolutsiooni Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse kolmanda tegevuskava kohta. Tegevuskava eesmärk on veelgi paremini naiste seksuaal- ja reproduktiivtervist kaitsta ning tagada, et kõik naised saaksid vajaliku arstiabi ja nõustamist. Lõpetuseks vaatame, mida tehakse Euroopa Liidus vägivalla ennetamiseks. Mullu juunis ratifitseeris Euroopa Liit Istanbuli naistevastase vägivalla tõkestamise konventsiooni. Konventsioon oli samas allkirjastatud juba 6 aastat tagasi. Pärast täiskogu hääletust lausus konventsiooniga tegelenud raportöör Arba Kokalaari võidukad sõnad.
1: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
0: See on ajalooline hääletus. Pärast 10 aastat tagab Euroopa Parlament lõpuks ometi naiste turvalisuse ja vabaduse. See hääletus toetab kõiki neid miljoneid naisi, kes elavad vägivallas ja hirmus ning kes ei tunne end turvaliselt. Nüüd saame öelda, et Euroopa ei tolereeri naiste kallal vägivallatsemist ja et Euroopat ei suuda kõigutada ei Venemaa desinformatsioonikampaaniad ega Euroopa vastased väärtused.
1: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
0: Kuna Istanbuli konventsiooni ratifitseeris eelmisel aastal ka Euroopa Liit, peavad seda nüüd rakendama ja järgima ka viis viimast liikmesriiki, kes on konventsiooni küll allkirjastanud, aga pole seda veel siiani ratifitseerinud. Need riigid on Bulgaaria, Leedu, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari. Konventsioon jõustus 2023. aasta 1. oktoobril. Naiste ja tütarlaste vastane vägivald on üks levinumaid inimõiguste rikkumisi maailmas ning Euroopa Liidu riigid ei ole siin erand. Iga kolmas Euroopa naine on kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda, pooled naised on langenud seksuaalse ahistamise ohvriks ja iga 20. Naist on vägistatud. Euroopa parlament jälgib tähelepanelikult ka naiste olukorda teistes riikides, näiteks Afganistanis ja Iraanis. Nendes riikides on naised ilma jäetud põhilistest inimõigustest ja elavad pidevas vägivalla ohus. Lisaks on parlament korduvalt nõudnud, et lõpetataks naiste suguelundite moonutamise võigas tava. Kuigi Rooma lepingu allkirjastamisest on möödunud juba 70 aastat, oleme soolisest võrdõiguslikkusest ikka veel kaugel. Euroopa Liit teeb tõsist tööd, et sugude vahel vahetegemine jõudsalt väheneks ning võrdõiguslikkus lõpuks reaalsuseks saaks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Evropský parlament hraje při ochraně práv spotřebitelů v celé Evropské unii klíčovou úlohu. V Unii je více než 450 milionů spotřebitelů. Je proto zásadní, aby se všem dostalo spravedlivého zacházení a aby bylo obchodování transparentní a trh bezpečný. Jaká vlastně mají spotřebitelé práva a jak jsou spotřebitelé chráněni?
3: Spotřebitelská práva jsou vyjádřením základních principů, jež vás na trhu jako spotřebitele chrání a zaručují vám férové jednání. V Unii nejsou pouze souborem ideálů, ale jsou pevně zakotvena v jejich právních předpisech. Jedním z hlavních způsobů, jak se Evropský parlament postaral o to, aby spotřebitelé měli silná práva, je směrnice o právech spotřebitelů. Ta harmonizuje právní předpisy na ochranu spotřebitele ve všech členských zemích. Zajišťuje, aby lidé měli jasné a poctivé informace o svých nákupech, ať už kupují online nebo v kamenném obchodě. Zahrnuje vše, od popisu produktu a cen, až po možnosti doručení a práva na odstoupení od smlouvy.
2: Náš pořad o klíčových právech spotřebitelů v Evropské unii začneme právem na jasné a transparentní informace. Ať už si pořizujete výrobek nebo službu, podniky vám musí poskytnout přesné a srozumitelné informace o tom, co kupujete. To zahrnuje podrobnosti o produktu nebo službě, jejich ceně, veškerých daních nebo poplatcích a podmínkách transakce. Jako spotřebitel máte rovněž právo odstoupit od smlouvy. Tomu se říká lhůta na rozmyšlenou, která dává spotřebitelům možnost změnit názor a odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží nebo odsouhlasení služby. Spotřebitelé mohou své právo uplatnit a odstoupit od nákupu i bez udání důvodu.
3: Dalším důležitým právem je dvouletá zákonná záruční doba. To znamená, že pokud se ukáže, že výrobek, který jste v Unii zakoupili, je vadný nebo neodpovídá popisu, máte právo na to, aby vám jej prodejce bezplatně opravil nebo vyměnil, a to až 2 roky po zakoupení. Záruka se vztahuje na všechny produkty prodávané v Unii. Směrnice také klade velký důraz na bezpečnost spotřebitelů. I podle nového nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, které vstoupilo v platnost v roce 2023, musí výrobky prodávané v Unii splňovat přísné bezpečnostní normy. To má zaručit, že neohrozí zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů. Týká se všech výrobků, hračkami počínaje, přes elektroniku a kosmetiku a domácími spotřebiči konče. Evropská unie také zavedla mechanismy, které řeší situace, kdy se zjistí, že výrobek není bezpečný. V takových případech se musí stáhnout z trhu a spotřebitelé musí dostat náležité informace o veškerých rizicích, jimž mohli být vystaveni.
2: Nesmíme také zapomenout na naše digitální práva. Unie zareagovala na to, jak se rozšířilo nakupování online a digitální služby a přijala opatření na ochranu osobních údajů a soukromí spotřebitelů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, stanoví, jak mají podniky a organizace nakládat s osobními údaji svých zákazníků. To dává spotřebitelům větší kontrolu nad informacemi, které se jich týkají, a zajišťuje jejich odpovědné a bezpečné používání.
3: Co to tedy znamená pro vás jako spotřebitele v Evropské unii? Znamená to, že můžete nakupovat s důvěrou. Víte, že vás chrání předpisy o právech spotřebitelů, které vám zaručují spravedlivé zacházení, transparentnost a bezpečnost na trhu. Znamená to, že se o svých nákupech můžete rozhodovat informovaně a že v případě problémů budou vaše práva respektována. Vše nejlepší ke Světovému dni spotřebitelských práv.
2: Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Nedaug kam pavyko puikia karjera meno srityje suderinti su sėkminga politinė karjera taip, kaip tai padarė Melina Mercury. Populiari aktorė ir tarptautinė kino žvaigždė po 1967 metų perversmo Graikijoje tapo politinė ikona. Keliaudama po pasaulį, jis smerkė diktatūrą ir gynė demokratiją. Žlugus režimui, Melina Mercury tapo ilgiausiai pareigas ėjusią Graikijos kultūros ministre ir vieną iš pangelistinio socialistinio judėjimo steigėjų. Melina Mercury nepailsdama darbavosi, siekdama didesnio kultūrinio sąmoningumo Europoje. Jos palikimas gyvas ir šiandien per tokias iniciatyvas kaip Europos kultūros sostinių programa ir Melinos Mercury fondas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. Amalija Marija Mercury gimė Atėnuose 1920 metais. Ji studijavo aktorystę ir greitai tapo žymi teatro aktorė. Savo pirmojo pripažinimo susilaukė 1949 metais atlikusi vaidmenį pjesėje Geismų tramvajus ir netrukus ji laimėjo Marikos Kotopauli apdovanojimą už geriausią moterišką vaidmenį. Jos pirmasis filmas Stella, kurį režisavo Michalis Kakojanis, 1956 metais buvo puikiai įvertintas Kanuose. Ten jis susipažino su Amerikos filmų kūrėju Žiuliu Tasinu, kuris vėliau tapo jo sutuoktiniu ir bendradarbiu. 1960 metais Kanuose ji laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį 5 Oskaro nominacijas gavusiame filme Never on Sunday. 1967 metų balandžio 21 dieną vaidindama Niujorke, Melina Mercury sužinojo, kad grupė karininkų Graikijoje užgrobė valdžią ir įsteigė Graikijos huntą, dar žinoma kaip pulkininkų režimas. Nuo tada ji nepraleido progos scenoje pasmerkti huntą ir pakartoti savo šūkį – demokratija nugalės. 7 metus trukusio režimo laikotarpiu ji vykdė kampaniją visame pasaulyje ir ragino sugrįžti prie demokratijos. Pulkininkai atėmė iš jos Graikijos pilietybę, bet tai jos ryštą tik sustiprino. Kartą 4 ryto man paskambino dienraštis Daily Mail ir pasakė, jie atėmė jūsų pilietybę. Buvau pirmoji, su kuria tai pasielgta. Apsimiegojusi, laužyta anglų kalba atsakiau. Aš gimiau graikė. Jis gimė fašistas ir mirs fašistas. Aš gimiau graikė ir mirsiu graikė. Nepaisant grasinimų ir net bandymo nužudyti, Melinos Merkuri dvasia niekada nepalūžo. Ji tęsė kovą sakydama kalbas, koncertuodama, duodama interviu, kol 1974 metais buvo atkurta demokratinė santvarka. Grįžusi į Graikiją, Melina Merkuri padėjo įsteigti panhelistinį socialistinį judėjimą PASOK ir 1977 metais buvo išrinkta į parlamentą. 1981 metais PASOK laimėjus rinkimus, ji tapo kultūros ministre. Ji buvo ne tik pirmoji Graikijoje į šį postą paskirta moteris, bet ir per visą Graikijos istoriją ilgiausiai pareigas ėjusi kultūros ministrė. Būdama ministrė, ji pakeitė kultūrinį gyvenimą. Jos dėka muziejai tapo prieinami piliečiams, be to ji skatino švietimą, grindžiamą paveldų ir pradėjo didelius projektus, kaip antai Bizantijos kultūros muziejų Salonikose. Ji taip pat pradėjo savo garsiąją Partenono marmuro grąžinimo kampaniją.
5: Kada Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.

0: Ať už je naše politické přesvědčení jakékoliv, každý z nás si uvědomuje, že tento historický krok, volba Evropského parlamentu ve všeobecných volbách, přichází v době, která je pro obyvatele společenství klíčová. Všechny členské státy stojí před třemi velkými výzvami. Výzvou míru, výzvou svobody a výzvou prosperity. A zdá se zřejmé, že jejich řešení se neobejde bez evropského rozměru.
1: Tato slova pronesla Simone Veilová v roce 1979, když se stala první předsedkyní přímo voleného Evropského parlamentu. Pod jejím vedením parlament upevnil svou úlohu instituce, která zastupuje hlasy všech občanů. Simone Veilová bojovala za lidská práva a demokracii a nikdy nepolevila v přesvědčení, že síla Evropy spočívá v její jednotě. Dnes, o 4 desetiletí později, je její odkaz živější než kdy jindy. Evropská jednota nadále prochází zkouškami, ať už jde o politické napětí, ekonomickou nestabilitu nebo konflikty na hranicích Unie i jinde. Mír, svoboda a prosperita zůstávají jádrem evropských ideálů a identity. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. A nemůžeme začít nikým jiným než Simone Veilovou. Odkaz této výjimečné ženy se neomezuje jen na její politické úspěchy. Otevřela cestu pro další ženy ve vedoucích pozicích a dodnes je zářným příkladem houževnatosti a odvahy. Simone Veilová se narodila 13. července 1927 ve francouzském městě Nice do sekulární židovské rodiny. Už odmala byla velmi zvídavá a měla velký smysl pro spravedlnost, který vštěpovali rodiče André a Yvonne. Idylické dětství však brutálně přerušila druhá světová válka. Když bylo Simone 16 let, zatklo ji gestapo a byla spolu s matkou a sestrou deportována do Osvětimi. Hrůzy koncentračních táborů přežila, ale o mnoho dalších členů rodiny v nich přišla, včetně milovaných rodičů a bratra. Po těchto prožitých traumatech se rozhodla zasvětit zbytek života lidským právům, míru a evropské jednotě.
0: Nebezpečí již nespočívá v tom, že se o holokaustu nemluví, ale spíše v tom, že se o něm mluví špatně.
1: V roce 1946 se Simone provdala za Antoine Veje. Měli spolu 3 syny. V letech 1949 až 1953 žila mladá rodina v Německu, kde Antoine pracoval pro francouzský konzulát, nejprve ve Wiesbadenu a potom ve Stuttgartu. Pro některé Simoniny přátelé to bylo překvapení. Ona to však vnímala jako příležitost.
0: Byli jsme přesvědčení, že kdyby se vítězové z roku 1945 nepostarali o rychlé a úplné usmíření s Německem, rány Evropy, která už byla rozervaná od východu k západu, by se nikdy nezahojily a svět by mířil vstříc novému konfliktu, který by byl ještě ničivější než ten předchozí.
1: Po návratu do Francie vystudovala v Paříži práva. V roce 1956 složila státní justiční zkoušku a nastoupila do francouzské vězeňské správy, která spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Tam se výrazně zasadila o zlepšení podmínek ve věznicích a humánější zacházení s vězni. V roce 1964 se stala ředitelkou pro občanské záležitosti. V této roli prosazovala práva žen, například rovná práva matek v rodinných právních sporech a právo na adopci. V roce 1970 byla jmenována generální tajemnicí Nejvyšší soudní rady Francie. Její kariéra byla úctyhodná, zvláště když vezmeme v úvahu, že prosadit se v politice bylo tehdy pro ženy ještě obtížnější než dnes. Sama o ženách v politice prohlásila.
0: Často jsem měla dojem, že mě používají jako alibi. Všude, kam jsem přišla, jsem slyšela: u nás dáváme prostor i ženám. Podívejte se na Simone Weilovou.
1: V letech 1974 až 1979 působila jako francouzská ministryně zdravotnictví ve vládách premiérů Jacquese Chiraca a Raymonda Barra. V této funkci prosadila dva průlomové zákony. První z nich v roce 1974 zvýšil dostupnost antikoncepce. Druhý v roce 1975 legalizoval ve Francii potraty. Weilová kvůli tomu čelila drsným útokům. Nátlak však ustála a zákon je dodnes považován za milník v boji za práva žen.
0: Jít na interrupci není pro žádnou ženu lehké rozhodnutí. Stačí jim jen naslouchat. Vždy je to tragédie. Vždy je to tragédie a vždy to tragédie bude.
1: Tím ale výčet zásluh Simone Weilové nekončí. V roce 1976 zavedla zákaz kouření na některých veřejných místech a zabývala se například i lepší dostupností zdravotní péče na venkově.
0: Evropa je nadějí v pokrok.
1: Když se Simone Weilová v roce 1979 stala první ženou v čele Evropského parlamentu, Evropa se pořád ještě vzpamatovávala z válečné pohromy. Její zvolení v sobě mělo hlubokou symboliku. Do čela nově zvolené demokratické instituce, jejímž úkolem je podporovat přeshraniční spolupráci a nedovolit, aby se historie opakovala, usedla Francouzka, která přežila holokaust a pevně věřila v jednotu. Po desetiletích rozdělení a destrukce se Evropa konečně obnovovala a teprve postupně zjišťovala, co to znamená být sjednoceným kontinentem. Simone Weilová byla nejen první ženou, která vedla evropskou instituci, ale také první předsedkyní Evropského parlamentu, který si zvolili přímo občané. Do té doby totiž poslance volili parlamenty v členských zemích. Během svého předsednictví se Weilová stala také první ženskou držitelkou prestižní ceny Karla Velikého. Po skončení mandátu působila jako místopředsedkyně a později předsedkyně parlamentní skupiny liberálů.
0: Nikdo z nás by nikdy neměl zapomínat, že se jednoho dne může sám ocitnout na straně utlačovaných.
1: V roce 1990 byla Simone Weilová jmenována do dočasného výboru parlamentu pro sjednocení Německa. Vzhledem ke svému životnímu příběhu do něj vnesla hluboce osobní vhled. Její oddanost evropské jednotě vycházela z přesvědčení, že sjednocená Evropa je klíčem k zabránění další světové válce. Navzdory tomu, jak drtivě ji válka zasáhla, necítila vůči Německu zášť. Namísto toho stála u rozhodnutí využít jeho znovu sjednocení k obnově vztahů mezi střední a východní Evropou. Výbor pro sjednocení Německa dal podnět k uspořádání dvou mezivládních konferencí, z nichž jedna se týkala politické unie a druhá hospodářské a měnové unie. Tato druhá konference vyvrcholila koncem roku 1991 Maastrichtským summitem a dohodou o vyhlášení tzv. Maastrichtské smlouvy, která je zakládající smlouvou Evropské unie.
2: Velká dáma v čele Evropského parlamentu, svědomí Evropské unie, bojovnice proti antisemitismu a obránkyně práv žen. Její poselství o ženách a antisemitismu je stále aktuální.
1: Tak na Weilovou vzpomínal bývalý předseda parlamentu Antonio Tajani. Simone Weilová zemřela ve svém domově 30. června 2017 ve věku 89 let. Do konce života bojovala za mír, jednotu a lidská práva. Stavěla mosty mezi různými politickými názory, ideologiemi i zeměmi. Dodnes je stělesnění motta Evropské unie jednotná v rozmanitosti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Apie kurią valdžios instituciją pagalvojate išgirdę žodį parlamentas? Kai kuriems į galvą pirmiausia ateina Europos parlamentas, kitiems tai veikiau nacionalinis parlamentas. Dar kitiems galiausiai viskas susipainioja ir jie negali tinkamai atskirti šių dviejų dalykų. Bet nieko baisaus, pateiksime šiek tiek informacijos ir viską išdėliosime į savo vietas. 2007 metais parengtoje Lisabonos sutartyje pirmą kartą buvo apibrėžtas nacionaliniams parlamentams Europos Sąjungoje tenkantis vaidmuo. Ir jis yra gerokai platesnis nei manote. Pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai gali nagrinėti Sąjungos teisės aktų projektus, siekdami išsiaiškinti, ar jie atitinka subsidiarumo principą. Pagal šį principą, Sąjunga nesiima veiksmų tuo met, kai valstybės narės gali veiksmingai spręsti klausimą savo nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu. Taip siekiama būti kuo arčiau piliečių. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu apibrėžia veiksmingo ir reguliaraus tarpparlamentinio bendradarbiavimo sąjungoje organizavimą ir skatinimą. Bendradarbiavimas vyksta įvairiais būdais. Visų nacionalinių parlamentų pirmininkai ir Europos parlamento pirmininkas susitinka kiekvienais metais padiskutuoti šiuo klausimu. Už klausimus susijusius su Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiais yra atsakinga Europos parlamento pirmininkų sueiga. Pirmininkų sueiga sudaro parlamento pirmininkas ir frakcijų pirmininkai. Viena vieta pirmininkų sueigoje numatyta ir nepriklausomų parlamento narių atstovui, tačiau jis neturi teisės balsuoti. Tačiau tai ne vienintelis svarbus organas. Už Europos reikalus atsakingų nacionalinių parlamentų komitetų ir Europos parlamento komitetų nariai reguliariai susitinka Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijoje. Šios konferencijos tikslas – suburti Europos Sąjungos šalių nacionalinių parlamentų narius, aptarti aktualias Europos temas ir klausimus, susijusius su nacionaliniu parlamentu vaidmeniu Europos Sąjungoje. Konferencija gali priimti išvadas ir nuomonės, tačiau jos nacionaliniams parlamentams nėra privalomos. Europos Sąjungos parlamentų Sąjungos reikalų komitetų konferencijos posėdžiai vyksta du kartus per metus. Nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui šiuose susitikimuose atstovauja nedaugiau kaip 6 narių delegacijos. Be to, susitikimuose stebėtojų teisėmis gali dalyvauti šalių kandidačių į Europos Sąjungą ir kitų Europos šalių nacionalinių parlamentų atstovai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra Ukrainos aukščiausioji rada. Europos parlamente taip pat yra ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas. Jis atlieka informacijos centro funkcijas, teikia Europos parlamentui informaciją apie nacionalinius parlamentus, atstovauja Europos parlamentui tarp parlamentinio bendradarbiavimo administraciniuose tinkluose, rūpinasi ryšiais su pareigūnais atstovaujančiais nacionaliniams parlamentams Briuselyje ir palaiko glaudžius ryšius su parlamentų administracijomis. Be to, parlamento ryšių su nacionaliniais parlamentais direktoratas kasmet skelbia metinę Europos parlamento ir Sąjungos šalių nacionalinių parlamentų ryšių ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgiama visa tarpparlamentinė veikla ir bendradarbiavimas su nacionaliniais valstybių narių parlamentais. Galiausiai Europos parlamentais aktyviai remia du didelius tinklus, palengvinančius parlamentų bendradarbiavimą. Vienas iš jų – tarpparlamentinė Europos Sąjungos informacijos mainų sistema. Šis tinklas visų pirma apima tarpparlamentinę Europos Sąjungos keitimosi informaciją platformą. Antras tinklas – tai Europos tyrimų ir dokumentacijos centras. Šiuo kanalu perduodami prašymai pateikti informaciją, kaip parlamentas nori geriau suprasti kitų Europos šalių praktiką ir politiką. Kaip matote, Europos parlamentas glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių nacionaliniais parlamentais. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
4: Сьогодні жінки беруть активну участь в усіх сферах.

0: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale e Ambiente, sezione di Vercelli.
3: E che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
3: Cosa fate qua oggi?
2: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
3: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
2: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ženy jsou dnes aktivní ve všech sférách společnosti. Tvoří nedílnou součást pracovní síly a přebírají přední úlohu v biznisu i politice. Ačkoliv hrají ve společnosti čím dál významnější roli a pronikají i do povolání, která dříve výhradně vykonávali muži, musí ještě k plné rovnosti s opačným pohlavím urazit dlouhou cestu. Potýkají se totiž i nadále s problémy, jako je násilí, obtěžování nebo diskriminace. To vše přetrvává zatím na všech úrovních společnosti. Standard Phrase. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu si něco povíme o tom, co Evropská unie dělá pro posílení rovnosti žen a mužů v Evropě, aby tak naše společnost byla férovější. Evropská unie bojuje za zkvalitňování života žen a za dosažení vyváženějšího zastoupení obou pohlaví ve všech oblastech společnosti. Jejím cílem je, aby tak naše společnost byla pro všechny spravedlivější. Unie bere v potaz to, že rovnost žen a mužů je základním předpokladem pro inovativní, konkurenceschopnou a prosperující evropskou ekonomiku. Staví rovněž na tom, že rovnost obou pohlaví nejenže podporuje vznik pracovních míst a produktivitu, ale je také základním právem pro každého. Zlepšuje kvalitu našeho života a vede ke stabilnější a odolnější demokracii. U příležitosti letošního Mezinárodního dne parlamentarismu, který se zaměřil právě na toto téma, vyzvala předsedkyně Europarlamentu Roberta Metsolová parlamenty na celém světě, aby spojili své síly a spolupracovali na utváření spravedlivější společnosti. Jedině společnými silami můžeme řešit nerovnost, která představuje každodenní překážku pro ženy v naší společnosti. Sahá od pracoviště až po domácnost a dokonce je přítomna i v našich parlamentech. Čeká nás ještě mnoho práce, ale jsem přesvědčena, že díky posílené meziparlamentní spolupráci a dialogu můžeme vybudovat lepší a rovnější svět, který bude ku prospěchu nás všech. Samotný Evropský parlament dal jasně najevo své odhodlání prosazovat rovnost žen a mužů při své činnosti. To prokázal tím, že na druhé funkční období do svého čela opět zvolil Robertu Metsolovou. Vytvořil také stálý výbor, který se věnuje právům žen a rovnosti obou pohlaví. Kromě toho parlament v roce 2020 zahájil projekt s názvem Evropský týden rovnosti žen a mužů. Ten se od té doby koná každý rok. Během něj se parlamentní výbory snaží posoudit svou agendu právě z perspektivy rovnosti obou pohlaví. Parlament vedle toho setrvale po Evropské komisi požaduje, aby na poli genderové rovnosti navrhla a předložila příslušné legislativní návrhy. Nyní se podívejme na konkrétní kroky, které Unie podniká k vymýcení této nerovnosti ve svých členských státech. Evropská komise vypracovala komplexní strategii pro rovnost žen a mužů na období let 2020 a 2025. 7. března letošního roku, den před Mezinárodním dnem žen, pak přijala plán pro práva žen. Tento materiál připravuje půdu pro další opatření na období po roce 2025, analyzuje dosažený pokrok a upozorňuje na oblasti, kde je ještě potřeba dosáhnout zlepšení. Jednou z těchto oblastí je pracoviště. Zde přetrvávají vážné problémy, mezi něž patří například rozdíly v odměňování obou pohlaví. Dokonce i když žena vykonává stejnou práci jako muž nebo se jedná o práci stejné hodnoty, je velmi pravděpodobné, že za to dostane méně peněz. Unijní strategie pro rovnost žen a mužů stanoví pravidla transparentnosti v odměňování. Ta vyžadují, aby zaměstnavatelé poskytli svým zaměstnancům informace například o průměrných úrovních platů v daném podniku. Členské státy musí tato pravidla začlenit do svého vnitrostátního práva do června 2026. Nerovné platové ohodnocení za stejnou práci však nepředstavuje pro ženy na pracovišti jedinou obtíž. Je pro ně také složitější šplhat po kariérním žebříčku a dostat se na vedoucí manažerské pozice. Z tohoto důvodu v rámci uvedené unijní strategie rovněž figuruje směrnice týkající se vyváženého zastoupení obou pohlaví ve správních radách větších společností. To poskytne kvalifikovaným ženám skutečnou šanci získat vrcholová pracovní místa ve společnostech, jež jsou přítomné na burze a mají více než 250 zaměstnanců. Uvedená směrnice po zaměstnavatelích požaduje, aby nejméně 40% míst nevýkonných členů orgánů společností nebo nejméně 33% míst všech členů orgánů společností obsadili osobami nedostatečně zastoupeného pohlaví. Na dosažení tohoto cíle přitom mají čas do poloviny roku 2026. Strategie také poskytuje rodičům a pečujícím osobám určitá práva, která mají ženám usnadnit přístup na trh práce a rodičům pomoci sladit jejich rodinný a pracovní život. Zásadní prvek strategie v tomto úsilí tvoří předškolní vzdělávání a péče. Mezi další významné přínosy strategie patří zavedení otcovské dovolené v délce 10 dnů a rodičovské dovolené v délce 4 měsíců ve všech zemích Unie. Tato pravidla pomohla zajistit, aby nebyla opomíjena úloha otců při péči o děti a naopak, aby matky měly možnost vyvážit svou práci s výchovou dětí. Kromě řešení otázky, aby obě pohlaví měla rovná pracovní práva, se Unie zabývá také genderově podmíněným násilím. Netoleruje žádnou formu tohoto násilí, ať už jde o pronásledování, sexuální obtěžování, znásilnění, fyzické i psychické zneužívání nebo nucené sňatky a sterilizace. Proto byla zavedena pravidla pro kriminalizaci takového jednání. Ta vyžadují, aby země Unie chránily oběti a poskytli jim přístup ke spravedlnosti a podpůrným strukturám, jako jsou azylové domy, krizová centra pro oběti znásilnění nebo linky pomoci. Unie se rovněž připojila k úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která je také známá jako Istanbulská úmluva. Ta vyžaduje, aby Unie zavedla právní předpisy, politiku a podpůrné služby, jejichž cílem bude prevence násilí páchaného na ženách a boj proti němu. Souhrnně lze říci, že všechny tyto kroky dokládají, že Evropská unie je na správné cestě k dosažení genderově rovné Evropy. Leží před námi ale ještě dlouhá cesta, než zcela odstraníme rozdíly v odměňování žen a mužů, zajistíme plnou účast žen na trhu práce a vymítíme genderově podmíněné násilí. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
0: Trčita na to navoučit.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
7: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiamalo 06 2323 2569 o lo 055 84

0: Konrad Adenauer var en af EU's grundlæggere. Lad os se nærmere på, hvem han var. Han blev født den 5. januar 1876 i Köln i Tyskland og kom fra en hårdarbejdende katolsk familie, der levede under trange kår. I 1904 giftede han sig med Emma Weyer, der kom fra en velhavende og indflydelsesrig familie i Köln. Gennem den kom han i kontakt med lokale politikere, og det førte til begyndelsen på hans politiske karriere. Bare 3 år senere blev han højre hånd for borgmester Max Wallraff, som var hans kones onkel.
1: Men Adenauers professionelle succes blev overskygget af personlige tragedier. I 1916 døde hans kone, og han stod tilbage med 3 børn. Han kom også selv ud for en alvorlig bilulykke og tilbragte flere måneder på hospitalet. På trods af disse tragedier fortsatte han sin politiske karriere med stor succes. I 1917 blev han enstemmig valgt som den nye borgmester, da den tidligere blev indenrigsminister i Berlin. Det gjorde Adenauer til den yngste leder af en by i Preussen. I 1919 giftede han sig med sin anden kone, Auguste Zinser. Sammen fik de 5 børn, men 1 af dem døde desværre få dage efter fødslen.
0: Konrad Adenauer blev en af de stærkeste og mest fremtrædende politiske figurer i Tyskland, men hans republikanske idealer kombineret med hans føderalistiske og kristne værdier gjorde ham upopulær blandt dem, der var imod Weimar-republikken. Og det vil sige alt lige fra kommunister til nazister. Da nazisterne kom til magten i 1933, nægtede han at dekorere Köln med hagekors. Det førte til, at han blev afskediget som borgmester i byen og forvist fra sin hjemby. Han holdt lav profil under krigen, men i august 1944 blev han arresteret. Det lykkedes ham at flygte, men i september blev han taget til fange af det nazistiske politi Gestapo og sat i fængsel i Braunweiler. Det var et berygtet nazistisk fængsel ikke langt fra Köln, hvor flere politiske fanger blev holdt fanget og tortureret. Selvom der ingen beviser var på, at Adenauer havde været involveret, brugte nazisterne attentatforsøget mod Hitler den 20. juli 1944 som påskud til at arrestere ham. Det er i dag omdiskuteret med hvilken begrundelse, men han blev løsladt i november samme år.
1: Kort tid efter 2. verdenskrig led Konrad Adenauer endnu et stort tab, da hans anden kone døde i marts 1948. Det stoppede dog ikke hans karriere, der igen tog fart. I september 1948 blev han valgt til formand for det parlamentariske råd, som var den institution, der havde til opgave at udarbejde grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover var han med til at stifte partiet Den Kristelige Demokratiske Union, også kendt som CDU, der skulle samle tyske protestanter og katolikker i ét parti. Og i 1949 blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland. Da han blev valgt, var han 73 år gammel, og det gør ham fortsat til den ældste kansler i tysk historie. Hans alder holdt ham dog ikke tilbage, og han endte med at være kansler i 14 år. Som kansler fokuserede han på at gøre demokratiet stabilt i Tyskland, så rædslerne i det tredje rige, som det nazistiske Tyskland blev kaldt, aldrig ville gentage sig.
0: I Adenauers tid som kansler blev Vesttyskland forsonet med sine naboer og blev medlem af Europarådet, NATO og Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde. Derudover var han en stor fortaler for oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, som blev lanceret med Schuman-erklæringen den 9. maj 1950, og for traktaten for det europæiske økonomiske fællesskab, der blev underskrevet i 1957. Han påpegede fordelene under en tale til et stort publikum i Metz i Frankrig i juni 1966. Her sagde han blandt andet:
1: Hvis det lykkes os at skabe en organisation, der giver franskmændene mulighed for at se alt, hvad der sker i Tysklands stålproduktion og kuludvinding, og hvis tyskerne også kan se, hvad der sker i Frankrig, er denne gensidige kontrol den bedste måde at skabe tillidsbaseret politik på.
0: Et af de områder, som Konrad Adenauer var stærkest indenfor, var udenrigspolitik. Ifølge ham var et samarbejde den eneste vej til varig fred og stabilitet i Europa. Det var især hans oplevelser under 2. verdenskrig, der gjorde, at han var af den overbevisning. Et af de skridt, der blev taget for at gøre samarbejdet til virkelighed, var, da Frankrig og Tyskland i 1963 underskrev Élysée-traktaten, også kendt som Traktaten om Venskab. Denne forsoning var en milepæl efter et århundredes fjendskab. Derudover viste traktaten Adenauers politiske strategi og hans vision for Tysklands rolle i Europa.
1: Selvom Tyskland og Frankrig blev forsonet, så var Tyskland stadig splittet efter krigen. Denne splittelse blev kun større, da Berlinmuren blev bygget i 1961, og det var blot få uger før det føderale valg. Men den politiske udvikling forhindrede ikke Konrad Adenauer i at vinde sit fjerde føderale valg ved at indgå i en koalition mellem den kristelige demokratiske union og den kristelige sociale union og det frie demokratiske parti. Som en del af aftalen tjente han i halvdelen af valgperioden, hvorefter han trådte tilbage i 1963. I 1966 trådte han også tilbage som føderal formand for den kristelige demokratiske union i en alder af 90 år. Dette markerede afslutningen på hans politiske karriere.
0: Det var i store træk de bedrifter, som gjorde Konrad Adenauer til en bemærkelsesværdig person i europæisk historie. At han først afsluttede sin politiske karriere i en høj alder, førte til, at han fik tilnavnet Der Alte eller Den Gamle. Han døde den 19. april 1967 i en alder af 91 år. Han er blevet hyldet verden over som politiker, både for at være med til at sikre frihed, velstand og social sikkerhed i Tyskland, og for at have en stor indflydelse på udformningen af det Europa, vi kender i dag. Den første formand for det europæiske økonomiske fællesskab, Walter Hallstein, påpegede også, hvad Adenauers indsats betød for europæisk politik.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: I alt, hvad der er politisk, er der lige så meget styrke, som der er håb. Og i europæisk politik er der masser af håb. Det kan vi i bund og grund takke denne mand for. Og det er derfor, vi bøjer os i stedet for hans overbevisning og hans politiske livsværk.
2: For seine politischen Lebensleistung.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: V posledních letech jsou Evropská unie a její členské státy terčem záměrného hospodářského nátlaku. To znamená, že se k dosažení politických cílů používají ekonomické nástroje, jako jsou obchodní omezení, bojkoty nebo administrativní diskriminace. Takové praktiky představují pro Unii stále závažnější politický a hospodářský problém. Světová obchodní organizace bohužel nemá mnoho možností, jak se bránit, protože se tyto techniky používají ve skrytu a neoficiálně. Až donedávna tak Unie neměla žádný právní nástroj, kterým by se s nátlakem mohla účinně vypořádat. Evropský parlament a řada členských zemí poprvé vyjádřili své obavy ohledně hospodářského nátlaku již v roce 2020. Komise tyto obavy sdílela a vzala na vědomí výzvu parlamentu, aby přijala nová opatření, která by problém řešila. Na základě toho komise, rada a parlament publikovali společné prohlášení o nástroji pro předcházení a neutralizaci donucovacích opatření ze strany zemí mimo Unii, kterým se také říká třetí země. Prohlášení bylo zveřejněno spolu s revidovaným nařízením o prosazování pravidel mezinárodního obchodu. V prosinci 2021 zveřejnila komise návrh protinátlakového nástroje, který by Unii umožnil na tyto výzvy reagovat účinněji a v celosvětovém měřítku. Komise ve svém návrhu definovala hospodářský nátlak jako zásahy do legitimních svrchovaných rozhodnutí Unie nebo členského státu tím, že se snaží Unii či členskému státu zabránit ve zrušení, změně nebo přijetí určitého aktu, nebo naopak dosáhnout toho, aby akt byl zrušen, změněn či přijat, a to buď faktickým uplatněním nebo hrozbou použití opatření ovlivňujících obchod nebo investice. Uveďme konkrétní příklad. V listopadu 2021 byl ve Vilniusu v Litvě otevřen zastupitelský úřad Tajvanu. Název obsahuje výraz Tajvan a nikoli Taipei, což Peking považoval za porušení své politiky jedné Číny, podle níž existuje jedna Čína a Tajvan je její součástí. Tento diplomatický incident způsobil velké třenice s Čínou. Na litevskou vládu dopadly především různá obchodní omezení, litevské společnosti zasáhl všeobecný bojkot a Čína snížila dovoz z Litvy o téměř 90%. Mezi dalšími kroky byla administrativní diskriminace, omezení investic i turismu. Jedním z nejdrastičtějších opatření bylo vyloučení Litvy z čínského celního systému. V důsledku toho Čína přestala akceptovat celní doklady litevských vývozců i obnovovat dovozní licence a neodbavovala importní zásilky. Vývozní embargo však pozici Vilniusu nezměnilo. Čína tedy eskalovala svá opatření tím, že začala vyhrožovat podnikům z jiných zemí, které používají výrobky či materiál pocházející z Litvy, že by se restrikce mohly zaměřit i na ně. O několik měsíců později některé německé společnosti skutečně oznámily, že se jich tyto sekundární sankce dotkly. Typickým rysem tohoto druhu nátlaku je, že se odehrává v zákulisí. Stát málo kdy uzná, že nátlaková opatření zavedl nebo že nějak souvisejí s politickými zájmy země. Proto je velmi těžké nebo dokonce nemožné tyto praktiky napadnout na fórech, jako je Světová obchodní organizace. Ačkoliv tento nový nástroj proti nátlaku není zaměřen konkrétně na Čínu, jeho cílem je pomoci Unii reagovat na situace podobné uvedenému příkladu. Co se píše v protinátlakovém nástroji? Znění přijaté radou a parlamentem jasně definuje hospodářský nátlak a umožňuje Unii jednat v případech, kdy nějaká země mimo Unii vyhrožuje, že použije donucovací opatření. Stanoví, v jakém časovém horizontu může Unie v rámci tohoto nástroje jednat, případně reagovat na již vyvinutý nátlak. Orgány se dohodly, že Rada bude prostřednictvím hlasování kvalifikovanou většinou formálně určovat, zda k nátlaku dochází, a to na základě návrhu Komise a shromážděných důkazů. Komise by měla prováděcí pravomoci rozhodovat o protiopatřeních. Jakákoliv reakce by měla být přiměřená způsobené škodě a v souladu s mezinárodními pravidly. Unie by nyní mohla požadovat, aby dotčená země, která není členem Evropské unie, napravila újmu, kterou její hospodářské donucovací praktiky způsobily. Předseda Výboru pro mezinárodní obchod Bernd Lange na plenárním zasedání v říjnu 2023 uvedl: Konečně jsme získali pořádný nástroj. Nemáme po boku bezzubého tygra, ale silného pomocníka. Nemáváme pistolkou na vodu, ale držíme skutečnou zbraň. A někdy je nutné vyložit zbraně na stůl, i když víme, že je ne vždy použijeme. Je jasné, že tento nástroj je až poslední možností. Opravdu se chceme ekonomickému nátlaku vyhnout. Chceme s našimi obchodními partnery komunikovat a problémy řešit. Pokud to ale není možné, máme nakonec díky tomuto nástroji možnost své hospodářské zájmy hájit. Nový protinátlakový nástroj dává nyní zemím Unie právní prostředky, díky nimž se mohou otevřeně postavit nátlakovým postupům ze zemí mimo Unii. Vznikl tak zásadní nástroj, který lze použít tváří v tvář stále agresivnější geopolitické situaci. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na internetových stránkách EP Think Tank.
4: Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024 υποβλήθηκαν πάνω από 513.000 αιτήσεις. Σημαντικό ποσοστό των ατόμων που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα ένα στα τρία, είναι γυναίκες και κορίτσια. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, επηρεάζει το φύλο ενός ανθρώπου τη διαδικασία ασύλου? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τη διάσταση του φύλου όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ξεκινήσουμε αρχικά με κάποιες γενικές πληροφορίες. Στο Διεθνές Δίκαιο, το βασικό κείμενο που ρυθμίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με το άσυλο είναι η Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες, που υπεγράφει το 1951. Η σύμβαση αυτή ορίζει ως πρόσφυγα κάποιον που βρίσκεται έξω από τη χώρα του και έχει βάσιμους φόβους ότι μπορεί να υποστεί διώξεις για λόγους όπως η φυλή, η θρησκεία, η ηθαγένεια, οι πολιτικές πεποιθήσεις του ή το γεγονός ότι ανήκει σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Από τον ορισμό αυτό όμως λείπει εντελώς η διάσταση του φύλου, γεγονός που έχει δημιουργήσει δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών στο διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Παρότι το φύλο δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό αυτό, η Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες, η Σύμβαση για την εξάλληψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ενάντια στη βία κατά των γυναικών συγκροτούν από κοινού ένα στέρεο διεθνές νομικό πλαίσιο για την προάσπιση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών που ζητούν προστασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πώς ακριβώς λαμβάνει υπόψη το φύλο στις διαδικασίες ασύλου που εφαρμόζει? Ιστορικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες υπέρ της ισότητας γυναικών και ανδρών και ενάντια στις διακρίσεις λόγω φύλου. Ειδικότερα, όσον αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στο οποίο λαμβάνεται υπόψη αν το πρόσωπο που ζητά προστασία είναι άντρας ή γυναίκα. Τέτοια στοιχεία μπορεί να βρει κανείς σε διάφορες νομικές πράξεις, όπως για παράδειγμα στην οδηγία για το ποιοι δικαιούνται διεθνή προστασία, στην οδηγία που καθορίζει ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη όταν εξετάζουν αιτήσεις ασύλου, καθώς και στην οδηγία σχετικά με τις συνθήκες που πρέπει να εξασφαλίζουν τα κράτη-μέλη όταν υποδέχονται αιτούντες άσυλο. Οι τρεις αυτές οδηγίες προβλέπουν ότι πρέπει να προσφέρεται ειδική προστασία σε ευάλωτα πρόσωπα, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. Για παράδειγμα, στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το φύλο. Στη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν για διώξεις που έχουν υποστεί λόγω φύλου. Στη συνέντευξη, κάθε άτομο που ζητά άσυλο πρέπει να είναι μόνο του, χωρίς να παρίστανται δηλαδή μέλη της οικογένειάς του, για να μπορεί να μιλά ελεύθερα και χωρίς φόβο, ενώ μπορεί επίσης να ζητήσει να είναι του ίδιου φύλου ο υπάλληλος που παίρνει τη συνέντευξη. Επιπλέον, το προσωπικό που εξετάζει τις αιτήσεις θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε θέματα φύλου ή να μπορεί να συμβουλεύεται ειδικούς για τέτοια θέματα. Κάθε διαδικασία που βασίζεται στην έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας ή της ασφαλούς χώρας καταγωγής πρέπει να λαμβάνει υπόψη πόσο πολύπλοκα είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο. Κάθε άτομο που χρειάζεται ειδική βοήθεια λόγω της ηλικίας του, λόγω κάποιας μορφής αναπηρίας ή λόγω ασθένειας που αντιμετωπίζει, λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή επειδή έχει υπάρξει θύμα βασανιστήριων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θα πρέπει να λαμβάνει στήριξη και να έχει στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να μπορεί να εξηγήσει αυτά που αναφέρει στις αρχές. Σημαντικό ρόλο για να γίνει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο πιο ευαίσθητο σε θέματα φύλου έχει παίξει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το δικαστήριο έχει αναγνωρίσει, για παράδειγμα, ότι η βία με βάση το φύλο αποτελεί μορφή δίωξης και ταυτόχρονα λόγο για να λάβει κανείς άσυλο ή επικουρική προστασία. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν διώξεις λόγω του φύλου τους μπορούν να ζητούν προστασία με βάση την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, καθώς έρευνες δείχνουν ότι το φύλο παίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση ενός ανθρώπου να μεταναστεύσει. Οι λόγοι που οδηγούν έναν άνθρωπο να μεταναστεύσει δεν είναι κατά ανάγκη οι ίδιοι για τους άντρες και για τις γυναίκες. Πολλές γυναίκες αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της βίας που υφίστανται εξαιτίας του φύλου τους. Τέτοιες καταστάσεις υπάρχουν, για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα εξαναγκάζεται να παντρευτεί κάποιον που δεν θέλει ή όταν έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία ή βιασμό. Φαινόμενα ιδιαίτερα διαδεδομένα σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές και η Σομαλία. Τον Οκτώβριο του 2024, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι οι συστηματικές διακρίσεις των Ταλιμπάν εις βάρος των γυναικών του Αφγανιστάν συνιστούν δίωξη. Κατά συνέπεια, όταν μια γυναίκα ή ένα κορίτσι από το Αφγανιστάν υποβάλλει αίτηση για άσυλο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές της χώρας αυτής δεν είναι υποχρεωμένες να ελέγξουν και να διαπιστώσουν ότι πράγματι θα κινδύνευε αν επέστρεφε στη χώρα καταγωγής της, αφού είναι γνωστό ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν έχει επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που να ισχύουν για ολόκληρες τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή να μην εξετάζουν κάθε αίτηση ξεχωριστά. Δεν είναι βέβαια υποχρεωμένες να το κάνουν. Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, έχουν ανακοινώσει ότι θα συνεχίσουν να εξετάζουν ξεχωριστά κάθε αίτηση ασύλου από Αφγανές γυναίκες. Ας δούμε σε αυτό το σημείο και ένα άλλο παράδειγμα. Τον Ιούνιο του 2024, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκε να εξετάσει κατά πόσο δύο έφηβες κοπέλες από το Ιράκ που ζούσαν επί 5 χρόνια στις κάτω χώρες και είχαν υιοθετήσει έναν δυτικό τρόπο ζωής, θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας επειδή πίστευαν στη θεμελιώδη αξία της ισότητας των φύλων. Το δικαστήριο έκρινε τελικά ότι η πίστη των κοριτσιών στην ισότητα των φύλων θα μπορούσε πράγματι να αποτελεί χαρακτηριστικό που προσδιορίζει μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο αυτό. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί σημαντικό παράδειγμα, διότι η απόφαση του δικαστηρίου αναδεικνύει τη σημασία της ισότητας των φύλων ως θεμελιώδους αξίας στην Ευρώπη, καθώς και ότι αυτή μπορεί να αποτελεί επαρκές στοιχείο για να προσδιορίζεται μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ασύλου. Η απόφαση του δικαστηρίου μας υπενθυμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εξετάζουμε τις προσωπικές συνθήκες και εμπειρίες όσων ζητούν άσυλο, ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών, οι οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διώξεις ή βία λόγω των αξιών και του τρόπου ζωής που πρεσβεύουν. Τα παραδείγματα που αναφέραμε αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη βούληση να λύσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου. Ωστόσο, χρειάζεται να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματά τους θα προστατεύονται πλήρως, καθώς και ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμόζονται σταθερά πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τους το φύλο και ότι οι πολιτικές αυτές θα βελτιώνονται διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Награда Сахаров за свобода на мисълта за 2025 година. Задържаните журналисти Анджей Почобот от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носителите на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2025 година. Анджей Почобот е журналист, есеист и блогър от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко и станал символ на борбата за свобода и демокрация в страната. През 2021 година е задържан и осъден на 8 години в наказателна колония. Парламентът многократно призова за неговото незабавно и безусловно освобождаване. Мзия Амаглобели е грузинска журналистка и ръководител на онлайн медии. През 2025 година тя е задържана за участието си в антиправителствен протест и е осъдена на 2 години затвор по политически обвинения. Амаглобели е първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и е борец за свободата на словото. Тя се превърна в символ на протестното движение за демокрация в Грузия, което се противопоставя на режима на партията Грузинска мечта след изборите през октомври 2024 година. Другите двама финалисти са сръбските студенти и журналистите и хуманитарните работници в Палестина и всички зони на конфликт, представлявани от Синдиката на палестинските журналисти, Червения полумесец и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро.